0: domácia víža.
1: Slovenski spored v RF. Ker si, ker nekaj manjka, če te ni.